Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Jih Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

se jednou ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes má na jižní Moravě být skoro jasno, směrem k východu se postupně bude přesouvat velká oblačnost. Večer se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbálka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes má na jižní Moravě být skoro jasno, směrem k východu se postupně bude přesouvat velká oblačnost. Večer se mohou objevit lokální přeháňky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Kterak čeští vinaři excelují v soutěži odolných odrůd. Jak Německo mění přebytečné víno na biopalivo, zatímco Bordeaux svírá sucho a lesní požáry. No a taky pozvánky na vinařské akce. I tento týden tady mám pro vás zajímavosti ze světa vína. Já jsem Rastín Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz

0: najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude spát a ty

0: Jindřichem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Čeští vinaři opět excelovali v soutěži odolných odrůd. Ve Valticích se totiž po páté sešla evropská špička vinařů, kteří sázejí na odolné odrůdy révy vinné, takzvané pivy. Do soutěže Pivy International Wine Challenge letos přihlásili rekordních 359 vzorků, a to 128 vinařů z 10 zemí. Nejvíc jich dorazilo z Německa a Rakouska, no a našim se dařilo skvěle. Ze 14 udělených velkých zlatých medailí jich 4 putují k nám. Nejúspěšnějším vinařem soutěže se stal Oldřich Drápal, který získal hned 2 velké zlaté za Sauvignon Gris 2021 a Hibernal 2020. Další velké zlato si odvezl Josef Hudeček z Petrova a vinařství u Kapličky. K tomu čeští vinaři pozbírali dalších 29 zlatých a 29 stříbrných. Tak gratulujeme.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Německo mění přebytečné víno na biopalivo. I taková zpráva se teď objevila ve světě vína. A tak zatímco naši vinaři letos řeší škody po krupobytí, ti němečtí bojují s úplně jiným problémem, s přebytkem, který se jim tam nedaří prodat. Pěstitelé z Württemberska a Porýně-Jesenská požádali o povolení zlikvidovat miliony litrů červeného a růžového vína, protože o ně na trhu není zájem. Evropská unie jim vyšla vstříc a schválila takzvanou krizovou destilaci. Víno se tak promění v technický alkohol, který najde využití třeba jako dezinfekce anebo příměs do paliva. No, přiznám se, že i když to není moravské, i tak je to trochu nešťastný konec pro víno, které mělo původně skončit ve skleničce a ne v nádrži. Ukazuje to ale, jak velký tlak dnes na evropské vinaře vyvíjí klesající spotřeba vína a proměňující se chutě zákazníků. I tak toto může v finále dopadat.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: A další neveselé zprávy ze života vinařského přišly z Bordeaux. Tato největší francouzská vinařská oblast letos čelí hned trojímu tlaku. Suchu, vysokým teplotám a lesním požárům v okolí. Podle místních zdrojů zůstávají slavné Bordeaux vinice zatím nepoškozené a kvalita vína by požáry utrpět neměla. Skoro dvouměsíční sucho ale žene letošní sklizeň k jedné z nejčastnějších v historii regionu. Vinaři teď řeší hlavně nedostatek vody, bez ní prý nepůjde dál vysazovat nové vinice a tak se místní úřady začaly zabývat výjimkami pro zavlažování i starších vinic, co se v Bordeaux doposud běžně nedělalo. Tak vám mám pocit, že se celý svět jaksi obrací úplně na ruby.
0: S Jihem za vínem a Rastino Janovíček na rádiu Jih.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: No, přiznám se, že dneska to bylo ve vinařském magazínu trošku neveselé až na tu výstavu. Nicméně veselé věřím, že to může být na některé z akcí, které se chystají na nejbližší dny. Tak si pište, že můžete zajít například do Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bořetic, Boršic, Bzence, Čejkovic, Dobšic, Dolních Bojanovic, Dolních Dunajovic, Hrušek, taky Ústopečí, Mikulčic, Mikulova, Milotic, Mutěnic, Násedlovic. Může to být ale i nový Šaldor v Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Uherské Hradiště, Váltice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vrbice, Vrbovec i Znojmo. A já se za vámi zase těším příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno Janovín.
0: S jihem za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz

0: Vyňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Tento týden jsem byl pozván na nominační hodnocení salonu vín do Mělníku, kdy se hodnotili česká vína. A protože toto hodnocení se koná v proslulém vinařství Chlumek, ke kterému patří i vinice, mohl jsem si prohlédnout jejich stav napřímo. Asi měli více vody, protože bobule byly větší, šťavnatější než u nás a zelená plocha byla zdravá a dostatečná. A když jsem se o tom bavil se Štěpánem Vajtošem, šéfovi tohoto vinařství a předsedou cechu českých vinařů, řekl, že čeká solidní a kvalitní úrodu. A také, že poctivě ošetřoval révu, a to i chemii. Právě těsně před naším příjezdem postřikovali keře proti plísni šedé, pernospoře a dodávali jí živiny. A to si myslím, že keře v Mělníku ani zdaleka neukazovaly takové známky stresu, jako keře u nás, vystavené většímu teplu a slunci. V návaznosti na to bych tedy doporučil našim vinařům nepodcenit toto riziko a předejít možným ztrátám. Plíseň šedá, zejména při počasí, které nám vládne, umí i zničit úrodu. Ve vinařském domě najdete mnoho přípravků s účinkem proti plísni šedé. Ať už máte biovinařství nebo používáte profi přípravky, a máme také velký výběr pro menší a malé vinaře. Například Romeo, který nejde o slavného Itala, ale o novinku pro ekologické vinařství. Je vyroben z inaktivovaných kvasinek, které zabraňují šíření plísni v keři révy. Ochranná lhůta je jen jeden den, takže je vhodný zejména na skoré odrůdy. Výborný je také Sarifel s ochrannou lhůtou 3 dny. Jediný systémový postřik v současné nabídce je Switch, který lze aplikovat i 2x a má ochrannou lhůtu 35 dní. Osvědčená je i Skala, která je vhodná na pozdní odrůdy a její účinnost je 28 dní. Tyto postřiky máme i pro hobby uživatele. Pro profi je mimo jiné v nabídce výborný Teldor, který působí jen v okolí aplikace postřiku a nejde do celé rostliny. Má ochrannou lhůtu 14 dní a Pyrus, který udrží účinnost 21 dní. Také se začíná projevovat u vinic nedostatek železa. Doporučuji tedy Ferovit a brzy začne být aktuální Kalcifit, tedy vápník na pevnost slupek. Také paličská sezóna je v plném proudu. Přijďte si pro přípravky, které výrazně ovlivní kvalitu pálenek, třeba enzym Extra Fruit Hill, kvasinky Spirit a Spirit Aroma a samozřejmě jejich výživu, tedy Maxaferm. Turbo kvasince Cobra zase výrazně zvýší objem vypáleného produktu. Máme i sady kvasinek za akční ceny. Je toho moc, omlouvám se, takto do rádia, ale proto máme ve vinařském domě tento týden akci, kdy naši enologové jsou vám k dispozici a můžete si mi probrat i toto velmi aktuální téma. Akce končí v pátek, tak neváhejte a zastavte se u nás. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dumňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes má na jižní Moravě být skoro jasno, směrem k východu se postupně bude přesouvat velká oblačnost. Večer se mohou objevit lokální přeháňky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes má na jižní Moravě být skoro jasno, směrem k východu se postupně bude přesouvat velká oblačnost. Večer se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes má na jižní Moravě být skoro jasno, směrem k východu se postupně bude přesouvat velká oblačnost. Večer se mohou objevit lokální přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Dnes má na jižní Moravě být skoro jasno, směrem k východu se postupně bude přesouvat velká oblačnost. Večer se mohou objevit lokální přeháňky. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 36 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdybys tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zase vidíme měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.